0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Relax Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude je relax.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: jsme mladí
1: a neklidní.
2: Jdeme na to!
0: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne?
0: V novém zábavném pořadu
1: Čekuj Česko!
0: Každou neděli dopoledne na Nově.
1: A poprvé v Příbrami.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Největší hity. Relax Radio. Give it up.

0: Madonna, I Feel So Free.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák Vítov anebo na webových stránkách www.farmadryak.cz. Tak už máte nachystaný košík?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnyměsta.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Relax Radio. Relax.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. července. Tento den roku 1948 se v Anglii narodil kytarista Jeremy Spencer z formace Fleetwood Mac. Tři roky poté ho následoval bubeník Ralph Johnson z kapely Earth, Wind and Fire. Ze světa filmu vyjmenujme italskou herečku Ginu Lollobrigidu, která se narodila tento den v roce 1927. O tři roky ji předběhl český filmový režisér a scénárista Oldřich Lipský. Oslavenci skončíme trochu víc v historii. 4.7. se narodili také v roce 1790 Sir George Everest, britský voják a geodet. Jako první změřil výšku nejvyšší hory světa, která po něm byla pojmenována. A přesně v roce 1900 přišel na svět v New Orleansu jazzový trumpetista Louis Armstrong.
1: Hello.
0: Čtvrtý červenec je také bohatý na události. Roku 1776 byla podepsána deklarace americké nezávislosti. Od té doby je v Americe tento den vždy státním svátkem. V roce 1802 otevírali oficiálně vojenskou akademii West Point. Dalších 34 let trvalo, než vznikl stát Wisconsin. Psal se rok 1876, kdy se v San Francisku poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. 8 let na to byla v Paříži odhalena veřejnosti socha svobody, kterou Francie darovala Spojeným státům. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu
6: Čekuj Česko!
2: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
9: Relax Radio.
0: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
9: Relax Radio.

0: Radio.
1: Máme 10 hodin.
2: Relax Radio.
1: Jak to vypadá dneska na obloze, tak bude to rozhodně příjemnější než třeba před týdnem. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, to je v porovnání s minulou sobotou skoro poloviční hodnota a obloha bude polojasná. K večeru se můžou objevit srážky. Chorvatsku se střílelo, je tam nebezpečno nebo ne, tak to je otázka, kterou si položíme mezi 10. a 11. a k tomu si budeme taky hrát. Ano, Verona, den co den, už za chvíli tady na Relaxu. Máme sobotu 4. července. Hezký den.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Anglický zpěvák, který si říká Passenger, tedy cestující nebo pasažér, vlastním jménem Michael David Rosenberg, nám zpíval Nech jí prostě jít. Ano, když vás nějaká ženská nechce, tak co se dá dělat? Prostě holt ji musíte nechat jít a začít si hledat jinou. Já jsem kdysi, ale to jsem byl ještě mladý a možná i trochu atraktivní, tak jsem raději, aby mě to netrápilo, když nějaká odejde, měl třeba 2-3 současně přítelkyně. Ono to je takové ideální řešení, jedna vás odejde, řeknete si, no tak si běž a vy se běžíte vyplakat k té další, no vyplakat, řekněme, běžíte se prostě potěšit k té další. Tohle byla písnička z dob, ano, kdy i já jsem byl o něco mladší, měl méně šedin, neb už se drží na hudebním nebi neskutečných 14 let, je totiž z alba, které se jmenovalo All the Little Lights, tedy Všechna malá světla, a to vyšlo 24. července 2012, takže před 14 lety. Tolik tedy jedna zajímavá písnička, kterou jsme si dali 8 minut po 10. hodině, a za chvíli nás čeká fotbalový šampionát.

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Málem se konalo jedno velké překvapení na fotbalovém šampionátu, protože Argentinci měli na mále. Byť Argentina patří mezi národy velmi fotbalové, které rozhodně neodjíždějí z světových šampionátů velmi brzo, tak se to málem stalo. Kdo jste dneska v noci sledovali fotbal, tak už víte, o čem mluvím. Argentina totiž hrála s Kapverdy. U Kapverd nikdo nepředpokládal nějaký velký výkon. Nakonec ale právě Kapverďané dost potrápili Argentince. Prodlužovalo se, hrálo se celkem 120 minut a nakonec to dopadlo tak, že tedy Argentina vyhrála 3-2 v prodloužení, ale měli to opravdu hodně napnuté a málem Argentinci jeli domů. Stala se jedna docela vtipná záležitost, a to sice levý obránce kapverdských fotbalistů Sidney Lopez Cabral, poté co se mu podařilo střelit gól, tak běžel přes hřiště, přeskočil zábradlí a štrádoval si to na tribunu. Pořadatelé mu naznačovali, že patří na hřiště, protože je hráčem, on ale běžel za svojí přítelkyní. Byl to asi jeho, nebo byl to určitě jeho životní výkon, to, že dal na mundiálu gól. Přítelkyně nicméně se běhla po té tribuně dolů, tak se objeli a užili si spolu tenhle ten krásný okamžik. Jaké další zápasy nás čekají na světovém šampionátu, tak dneska se hrají osmifinálové zápasy, večer v 7 Kanada-Maroko a od 11 večer našeho času poměří síly Paraguay a Francie. A ještě tu mám jeden takový docela nakonec vtipný příběh. Jeden anglický fanoušek totiž zmizel cestou právě na mistrovství světa. Dokonce ho hledal i Interpol. Dotyčný odletěl z Velké Británie s tím, že měl přestupovat ve Španělsku a pokračovat pak do Spojených států amerických. Najednou se přestal ozývat, rodina se mu nemohla dovolat, na sociální sítě nedával žádné fotky, nic, tak po něm vyhlásili pátrání. Policista, který shodou náhod byl na dovolené v Barceloně, tak si najednou všiml, že potkal člověka, který odpovídá tomu popisu. No a on to byl opravdu postrádaný fanoušek. A co se stalo? Dotyčný, když přestupoval v Barceloně, tak ztratil telefon, ztratil peněženku, ztratil skoro všechno, kromě platební karty snad a telefonu. No a tak se prostě rozhodl, že tedy dál už nepoletí, protože letenku měl uloženou v telefonu, zůstane v Barceloně, bude chodit po barech, užívat si sledování zápasu ne přímo na stadionu, ale v televizi v barech a potom se zase vrátí. Tím, že neměl telefon, tak nemohl dát rodině vědět a ta se o něj bála. Nakonec ale všechno dobře dopadlo.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz
2: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: A já tu mám pozvánku na rytířské slavnosti na hradě Točník, které se uskuteční zítra a také pozítří, tedy 5. a 6. července od 10 do 18 hodin. Na tradičních hradních slavnostech můžete spatřit šermířská, divadelní, taneční i kejklířská vystoupení a vyzkoušet si také rýžování zlata, ražbu mincí nebo třeba výrobu pečetí. Chybět nebude ani dobová hudba a tržiště. Tak to vás čeká zítra a také v pondělí, kde státní svátek od 10 do 18 hodin na hradě Točník.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak pojďme se podívat na silnice a především na dálnice v našem regionu. V tuto chvíli vidím menší komplikace na dálnici D0, tedy na Pražském okruhu před Ořechem ve směru od letiště. Tady budete od nějakého 22. po 19. kilometr popojíždět zhruba 3 minuty. To je tedy ve směru od letiště k dálnici D1. Dálnice D7, 3. až 1. kilometr příjezd do Prahy od Chomutova. Tady je také menší zdržení, ale je to na nějaké 2-3 minutky, ovšem dost velký průšvih se nám teďka udělal na D1, tady stále opravují ten most, už to tam kutají docela dost dlouho a zdržení je tam od 13. po 25. kilometr ve směru na Brno, takže výjezd z Prahy na půl hodiny skoro. Tak bacha na to, obrňte se trpělivostí, dostat se do Brna dneska není rozhodně jednoduchá záležitost. Já vám přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostat Stanete tam, kam potřebujete a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Teď jedna znepokojivá informace pro ty, kteří se chystají třeba do Chorvatska, protože v Chorvatsku se dneska v noci střílelo. Konkrétně se to stalo v centru města Čakovce v sobotu ráno někdy kolem 16:00. Policie po střelci pátrá, je totiž na útěku. Policisté obdrželi hlášení o střelbě ve 4:03 ráno. Když přijela na místo záchranka, tak tam bylo několik zraněných, které převezli do nemocnice. Čakovec je městečko kousek od slovinských a maďarských hranic, není to tedy žádné turistické letovisko, no a proč se střílelo, tak to se zatím neví. Tak doufejme, že tedy v turistických letoviscích se střílet nebude, že tohleto byla možná nějaká opilecká rozepře na malém městě, třeba nějaké domácí sousedské spory, co člověk ví, to se prostě může stát a doufejme, že Chorvatsko zůstane i nadále bezpečnou zemí a že se nebudeme muset bát, že by nám tam hrozilo nějaké nebezpečí. Tedy kromě toho, že je tam draho a že je to tak trošku možná nebezpečné pro naše peněženky. Relax.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Máme 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty dneska 20 až 24 stupňů Celsia, bude slabý, postupně mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. No a obloha bude polojasná nebo skoro jasná, nicméně k večeru přibude oblačnosti a sem tam se večer můžou objevit i drobné přehánky. Taylor Swift se vdala, zpráva, která teďka běží bulvárem po celém světě, koho si vzala a další okolnosti její svatby, tak to je téma, které nás bude zajímat v následující hodině vysílání Relaxu. Ano, můžeme to oslavit, Fan Factory a Celebration. Slavit tady budeme nejen svatbu Taylor Swift. Hezkou sobotu.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
1: Relax Radio.

0: Tohle byla novinka ve vysílání Relaxu, song, který se jmenuje Starlight. Mimo jiné shodou náhod song stejného jména vydala před několika lety také Taylor Swift, o které za chvilku budeme mluvit v souvislosti s její svatbou. Ale tohle to byla písnička, na které se podíleli úplně jiní umělci, a to sice legendární francouzský DJ a producent Tristan Cazara, známý také jako The Avenger, no a spolupracoval s americkou zpěvačkou Ultra Nate, které už je skoro 60 let, ale stále dokáže dělat takovýhle energický a opravdu velmi, dá se říci, rozjuchaný záležitosti. Takže novinka, kterou jsme si dali tady na Relaxu, 9 minut po 11. hodině.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: V některých kulturách na východ od nás především bývá zvykem, že svatby trvají třeba několik dní. Několik dní se prostě hoduje, pije a je to opravdu velké. Také 3 dny má trvat svatba Taylor Swift, známé to zpěvačky, která se včera v New Yorku v známé Madison Square v této hudební hale vdala. Vzala si Travise Kelceho, svého přítele, se kterým už je 2 roky. Je to fotbalista. No a na tu svatbu dorazila samozřejmě řada celebrit. Kromě těch spoluhráčů z týmu Kansas City Chiefs, tak také třeba zpěvačka Jennifer Lopez, také Ed Sheeran, Ethan Hawke a spousta dalších osobností. Řada z nich přišla do Madison Square pěšky, a to přesto, že pánové šli v oblecích ve chvílích, kdy v New Yorku panovala vedra kolem 40 stupňů Celsia. Svatba tedy proběhla včera, no a potrvá ještě docela dlouho, protože plánovaná je celkem na 3 dny. Takže Taylor Swift je vdaná, už je tak říkajíc pod čepcem. Uvidíme, jak jim to dlouho vydrží, protože víme, že u těch celebrit často ty lásky nejsou příliš na dlouho. Teď máme 11 hodin 20 minut a já pro vás za chvíli budu mít soutěž, která se trochu týká hudby, trochu Instagramu, no a hlavně, co je důležité, když je to soutěž, vy budete moct něco vyhrát.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek nakladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák Vítov anebo na webových stránkách www.farmadryák.cz. Tak už máte nachystaný košík?
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: A já tu mám teďka už slibovanou soutěž, o které jsem mluvil před malou chviličkou. Je to soutěž na našem rádiovém Instagramu, takže stačí otevřít teďka na telefonu Instagram Rádia Relax a odpovědět nám na soutěžní otázku. Soutěžní otázka, myslím, že je poměrně jednoduchá, a to sice napíšete, kdo je frontman populární skupiny Činasky. A proč byste to měli udělat? No, protože my budeme losovat z vašich odpovědí někoho, kdo dostane dvě vstupenky na koncert skupiny Činasky v pátek 10. července, tedy příští pátek, v Letním kině ve Slaném. Jako host tam vystoupí Ondřej Ruml. Takže pokud chcete jít příští pátek na Činasky do Slaného, do Letního kina a chcete vyhrát dva lupeny, tak jednoduše otevřte Instagram Rádia Relax a odpovězte soutěžní otázku, kdo je frontman skupiny Činasky.
1: Relax. Relax Radio.

Máme 11.36, stále posloucháte Radio Relax a já jsem zjistil jednu takovou zvláštní věc, a to sice, že studenti jedné katolické školy v Holandsku zapomínají platit v obchodě. Jdou během přestávky si nakoupit do supermarketu, který mají hnedka vedle školy, konkrétně je to v nizozemském městě Tilburg, a odcházejí bez placení. S těmi výtečníky z té katolické školy tam měli už v předchozích letech problémy, dost často po nich zůstávaly v obchodě odpadky, zpřeházené zboží, teďka ale se nově k tomu přidalo ještě neplacení. Rodiče tedy dostali dopis nebo upozornění zprávu od vedení školy, že mají prostě svým dětem vysvětlit, že jako by měli platit, protože pokud k tomu nebude docházet, tak se může stát, že věc bude řešit policie, že to fakt není sranda. No a aby se předcházelo tedy těmto problémům, tak učitelé té školy se nově zavázali, že budou v tom obchodě držet dozor. Takže takový ten dozor, co se dřív normálně držel jenom na chodbách, aby se hlídalo, že tam děti nezlobí, tak budou držet i v obchodě, protože středoškoláci to jsou, prosím pěkně, jo, ne nějaká základní škola, tak prostě zapomínají platit. No, hezký. Jako, dělají se různý věci, ale to, že by se neplatilo, wow, to je hodně zvláštní, no, ale tak když je to nenaučili doma, tak je to prostě holt asi musí naučit ve škole, že se v obchodě má za zboží zaplatit.

0: Studenti ze Slaného uspěli na celosvětové soutěži, která se jmenuje H2 Grand Prix. To H2 je označení pro vodík a o co šlo? Je to soutěž pro studenty, kteří musí sestavit nějakou káru, motokáru, která jezdí na vodíkový pohon a s tou potom závodit. Soutěžilo se ve Švýcarsku, no a studenti ze Slánského gymnázia na tomto světovém finále, kde bylo 25 nejlepších týmů z celého světa, obsadili krásné čtvrté místo a to byli na této soutěži teprve podruhé, takže se dá říct, že se tak rozkoukávají. Tak i když občas někdy nadáváme na ty mladé, že se zajímají jenom o ty svoje mobilní telefony a že nedělají nic užitečného, tak například ve Slaném na gymnáziu to rozhodně neplatí, protože tady mají velmi šikovné studenty, kteří dokázali sami sestavit auto, motokáru, vozítko, které jezdí na vodíkový pohon, tedy na vodíkové články, vyrobí si z toho vodíku si prostě vyrobí elektrický proud a na to to potom jede. A to, myslím, si zaslouží opravdu respekt.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: Máme pravé poledne, tedy 12 hodin.
1: Relax Radio.
0: A jaké počasí nás čeká zítra, tak bude to velmi podobné tomu, co je na obloze právě dneska. Teploty se budou pohybovat kolem nějakých 22 až 25 stupňů Celsia, takže bude trochu tepleji. Bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, sem tam bude pršet a výjimečně se objeví také bouřky. Takže to počasí se nám trošičku zhorší, tedy stran srážek, ale na druhou stranu zase bude o něco teplej. Máme minutu po 12. hodině, to nám to pěkně utíká, bohužel, ale také nakladně utekl jeden vězeň. Informace o něm přidáme už za malou chvíli a taky si budeme hrát. Třeba Bryan Adams, Back to You, zpátky k tobě. No tak to si možná říká také ten chlapík, co vzal roha z vězení.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
2: Relax Radio.

0: Tohle byl song, teda nějak mi dneska nejde to skloňování, a to přitom není takové vedro jako před týdnem. Tento song se jmenoval Get Lucky a pochází od francouzského elektronického dua, které se říká Daft Punk. Tohleto duo funguje už od roku 1993, takže 33 let produkují muziku. Tahle ten kousek, co jsme teďka slyšeli zrovna, tak vyšel 19. dubna 2013 a mimo jiné se právě s touhletou písničkou objevili také ve velmi slavném a prestižním americkém televizním pořadu Saturday Night Live. Potom samozřejmě následovaly další kšefty vcelku logicky, protože když se dostanete do takovéhleho pořadu, tak v podstatě máte zaručeno, že z vás budou alespoň tedy na nějakou dobu celebrity a bude o vás zájem. No, já tam bohužel zatím nebyl.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dneska máme 4. července, je sobota a toto je mimo jiné ten, kdy například přesně před rokem došlo k tomu ohromnému výpadku elektrického proudu. Pokud si vzpomínáte na ten blackout, loni vyšlo 4. července na pátek, tak to právě bylo přesně před jedním rokem. A třeba v roce 2012 v CERNu oznámili objev Higgsova bosonu, což se stalo tady v tom velkém urychlovači částic. Higgsův boson se také někdy nazývá Boschská částice. A co dalšího přinesl v minulosti 4. červenec?
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. července. Tento den roku 1948 se v Anglii narodil kytarista Jeremy Spencer z formace Fleetwood Mac. Tři roky poté ho následoval bubeník Ralph Johnson z kapely Earth, Wind and Fire. Ze světa filmu vyjmenujeme italskou herečku Ginu Lollobrigidu, která se narodila tento den v roce 1927. O tři roky ji předběhl český filmový režisér a scénárista Oldřich Lipský. Oslavenci skončíme trochu víc v historii. 4.7. se narodili také v roce 1790 Sir George Everest, britský voják a geodet, jako první změřil výšku nejvyšší hory světa, která po něm byla pojmenována. A přesně v roce 1900 přišel na svět v New Orleansu jazzový trumpetista Louis Armstrong.
2: Hello.
1: Čtvrtý červenec je také bohatý na události. Roku 1776 byla podepsána deklarace americké nezávislosti. Od té doby je v Americe tento den vždy státním svátkem. V roce 1802 otevírali oficiálně vojenskou akademii West Point. Dalších 34 let trvalo, než vznikl stát Wisconsin. Psal se rok 1876, když se v San Francisku poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. 8 let na to byla v Paříži odhalena veřejnosti socha svobody, kterou Francie darovala Spojeným státům. Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Statiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Policisté na Kladensku pátrají po uprchlém vězni, který včera ráno odjel z nestřeženého pracoviště v Kladně. Jedná se o 35-letého Radka Palána. Včera ráno v brzkých ranních hodinách opustil nestřežené pracoviště, přičemž odjel na bílém kole. Policie tedy po něm pátrá. V době odchodu měl na sobě muž bílé kalhoty a modrou bundu. Jedná se o 185 cm vysokého muže hubené postavy, má krátké, rovné, hnědočerné vlasy a modré oči. Byl odsouzen převážně za majetkovou trestnou činnost, neměl by tedy být nebezpečný ani ozbrojený. V případě, že ho někde potkáte, tak volejte policii na lince 158, protože se jedná o vězně, který se prostě jaksi nevrátil nebo odešel z práce, kterou vykonává při výkonu trestu.
1: Relax Radio. Relax.

Pouštíte si občas doma nějaké filmy? Dneska už se to dělá jednoduše, prostě ho stáhnete na internetu nebo si ho pustíte přes nějakou placenou službu.

0: Starší si ještě pamatujeme, kdy jsme museli běžet do videopůjčovny, tam si vybrat z nabídky těch titulů, pak přijít k pokladně, zaplatit, šli jsme domů, film jsme si pustili a zase druhý den jsme museli kazetu běžet, vrátit zpátky. Mělo to něco do sebe, musím říct, v 90. letech byly videopůjčovny v podstatě na každém rohu. První se ale otevřela už v roce 1986 a to v Praze na Příkopech, tedy první oficiální videopůjčovna. No, totiž v těch 80. letech už řada videopůjčoven, ale neoficiálních fungovala, mezi lidmi kolovala spousta filmů a dost často to byly filmy, které by tehdejší režim do běžné distribuce nepustil. K tomu byl samozřejmě i dubbing, možná si někteří vzpomenete, byl slavný i v 90. letech, takový ten dubbing ve stylu, kdy jeden hlas duboval úplně všechno, naprosto monotónní hlas a stejným tónem byla dubovaná pohádka, akční film, případně nějaký lehtivější snímek. To se tam nevejde, ale vejde. No vidíš, už je tam.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

Každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

12.53, to je aktuální čas, stále posloucháte Radio Relax. No a pravoslavný kněz, to je zajímavá věc, vydal takové zajímavé metalové album a sbírá s tím velké úspěchy. Je to pravoslavný kněz z Řecka, různě kombinuje opravdu tvrdou muziku, techno a podobné věci s byzantskými chorály. Někomu se to líbí, samozřejmě má mezi věřícími i spoustu svých odpůrců, kteří prostě říkají, že takhle by se teda rozhodně s tou tradiční kulturou zacházet nemělo. Před časem se podobně proslavil a vzbudil emoce i katolický kněz, který zase pro změnu ve dne káže a večer potom funguje jakožto DJ.

0: Jedna hodina odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Zítra tady v neděli bude počasí trochu horší než dneska, má totiž poměrně dost pršet, budou přehánky, výjimečně dokonce i bouřky a teploty o něco málo vyšší než dneska, a to sice 22 až 25 stupňů Celsia. Co jsem si tady pro vás nachystal na tu další hodinu, tak podíváme se například na jednu novinku z Příbramska. Co to bude, nechte se překvapit. You are just horny, i to vám nabídnu mezi jednou a druhou hodinou.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Relax Radio.

0: 6 minut po jedné hodině jsem vám nabídl novinku, která se jmenuje Ocean House, tedy dům u oceánu nebo oceánový dům. Tvůrci tohoto songu byli Jubel, což je švédské duo Sebastian Etes a Viktor Sjöström. Ti se dali dohromady díky SoundCloudu někdy v roce 2010, kdy tahleta služba byla, dá se říct, ještě v plenkách a tvořili na ní v podstatě hobíci, dá se říct, lidé, kteří si dělali hudbu jen tak pro radost. Oni se tam potkali, dali se dokupy, no a začali tvořit a je to velmi úspěšná spolupráce. V roce 2018 předělali Dancing in the Moonlight, s tím si získali docela dost fanoušků, no a teď se jim daří už prostě několik let a my jsme si právě teďka dali jejich aktuální novinku, kterou jsme vám hráli na relaxu. Za chvilku pro vás taky budu mít novinky, a to ne hudební, ale sportovní, půjdeme na mistrovství světa ve fotbale.
1: Relax

0: Radio. Fotbalový šampionát.
1: Pojďme se podívat, co se to děje na fotbalovém mistrovství světa. Francie pravděpodobně dneska bude muset v zápasu, což bude osmifinálový zápas proti, a teď jsem to tady ztratil, prostě jednoduše dneska proti Paraguay, ano, bude muset pravděpodobně se obejít bez záložníka Realu Madrid, Oriena Tchouameniho, protože ten se zranil při pátečním tréninku. Francouzi budou dneska hrát tedy s Paraguají od 11 večer, v osmifinále Maroko bude hrát s Kanadou, a to od 7 večer. Když jsme už u toho čísla 7, tak shodou náhod 7 trenérů už skončilo po tomto mistrovství, protože jejich týmy vypadly dřív, než si fotbalové asociace a fanoušci představovali. Teďka skončil kouč německé reprezentace Julian Nagelsmann, předtím skončil i náš český trenér Koubek, no a dalšími, kteří jaksi neustále neúspěch na světovém mistrovství světa, jsou trenéři Tuniska, Skotska, Nizozemska, Ekvádoru a Jižní Koreje. Takže celkem 7 fotbalových trenérů už stálo současné mistrovství jejich kariéru.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio. Největší hity. Relax Radio.

0: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
8: Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Rytířské slavnosti na hradě Točník vás čekají zítra, také pozítří od 10 do 18 hodin. Na tradičních hradních slavnostech můžete vidět šermířská, divadelní, taneční i kejklířská vystoupení a také si vyzkoušet třeba rýžování zlata, ražbu mincí a nebo si také vyrobit pečeť. Chybět nebude samozřejmě ani dobová hudba a také tržiště. To jsou tedy rytířské slavnosti na hradě Točníku zítra a také v pondělí, kdy je státní svátek od 10 do 18 hodin.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme se podívat na komplikace, které nás teďka trápí na cestách. Tak D1, to už je taková klasika, 17 až 25 km ve směru na Brno. Tady stále opravují most už několik měsíců a z toho důvodu jsou tam kolony. V tuto chvíli zdržení zhruba čtvrt hodiny. Problém se nám objevil také u Dobříše na Strakonické D4, a to směrem na Strakonice od 26,5 km po skoro 30. km. Tady je kratší kolona, měli byste to projet ale zhruba do 5 minut, jen pozor, ať to dobrzdíte, ta kolona začíná ještě před sjezdem na Dobříš. Já vám přeji šťastnou cestu a ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a taky zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Rádio.

0: Tohle to byla Taylor Swift, které můžeme jenom pogratulovat, protože se včera vdala za hlasy svého milého fotbalistu. No a ta svatba má, jak už jsme dneska o tom mluvili, trvat celkem 3 dny. Konala se a stále se vlastně ještě koná v New Yorku. Tak možná se za nějaký okamžik třeba objeví už dneska nebo zítra pikantnosti na internetu, na bulváru o tom, co se na té svatbě stalo nebo ne. Nebo si myslíte, že když má svatbu takováhle hvězda jako Taylor Swift, takže se tam nic nestane a že tam nebudou paparaciové, kteří by to nafotili?
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: 13.51, aktuální čas, stále jste ve společnosti Relaxu. Zajímavá věc, ale velmi drsná, se odehrála v Indonésii. Tady totiž seřezali ratanovou tyčí pár, který natočil na sociální sítě, jak si dává polibek. Protože to odporuje právu šaria, islámskému právu, tak samozřejmě za to museli být potrestáni. Byli 4 měsíce ve vazbě, no a potom je předvedli do takového parku a tam je městská policie v takových hábitech zmlátila. Oba dva dostali 21 ran tyčí. Žena se dokonce složila, takže potom potřebovala i nějakou zdravotní péči. Nicméně prostě jednoduše právo šaria zakazuje, když se spolu líbají dva, kteří nejsou sezdaní, a pokud to ještě ke všemu natočí a dají na sociální sítě, tak hold prostě jednoduše je policie seřeže. Jo, drsná věc, jenom jiný kraj, jiný mrav, i když jiný kraj.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: A je tu krásná druhá hodina odpolední.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty zítra 22 až 25 stupňů Celsia, takže bude o něco teplej než dneska, ale nebojte se, rozhodně se nebudete přehřívat, protože bude sem tam pršet. Občas ty přehánky můžou být doprovázené také i nějakými hromy, blesky, tak bacha na to, pokud půjdete někam s deštníkem, ať do vás neuhodí hrom. Ve Vídni rozdávají zadarmo vstupenky na koupaliště. Komu a proč, tak to se dozvíte mezi 2. a 3. hodinou tady na Relaxu. Ano, to je krásná výzva, zůstaň ještě jednu noc. Možná každý z nás někdy takhle žadonil nějakou nebo nějakého, anebo si možná někdy člověk říká, tak to bylo dobrý a teď už vypadni.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
1: Relax Radio.

0: Krásný den, 8 minut po 14. hodině. Teď jsem byl trochu takový zmatený, zaskočený, protože tohleto byly Julie a Romeo. A to je prostě romantika. Já jsem vždycky takový úplně na měko, když slyším tenhle ten song a vzpomenu si na ten krásný příběh od Williama Shakespearea. Tohleto ale nebylo od Shakespearea, tohleto bylo od Martina Solveiga a Roye Woodse. Roy Woods je kanadský zpěvák a Martin Solveig je pro změnu francouzský DJ. A vy jste teďka měli možnost slyšet jejich podání známého to příběhu z Itálie, který zpracoval britský spisovatel, který možná ani nebyl spisovatel, ale spisovatelkou.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Ve Vídni teďka rozdávají zadarmo poukázky na vstup do akvaparku. Říkáte si, je, honem, honem, tak to tam taky musím, tak ještě zabrzděte, protože vy je nedostanete. Oni to dávají pouze těm obyvatelům městských domů, kde je teďka odstávka teplé vody. Aby lidé měli možnost se teda umýt někde a vykoupat, tak dostali vstupenky do městských lázní zadarmo. Pokud jste z některé části třeba Prahy, kde zrovna teďka je taky odstávka, říkáte si, je, tak to se nás týká, tak má to jeden malý jaksi háček. Asi tušíte, musíte být obyvatel vídeňského bytového domu. Ale je to určitě zajímavá věc, možná by se to mohlo rozšířit i v dalších městech. Na druhou stranu, při tom, jak někteří lidé, řekněme, vyhledávají sprchu jenom jednou občas, tak nevím, kolik lidí by to reálně využilo.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Na vědomost se dává, že právě probíhá samosběr okurek na kladaček. Kde? No přece na farmě Dryák ve Vítově u Slaného. Kdy přesně samosběr probíhá, se dozvíte na našem Facebooku Farma Dryák Vítov anebo na webových stránkách www.farmadryák.cz. Tak už máte nachystaný košík?
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

14.33, aktuální to pohled na hodiny, tedy samozřejmě na hodiny tady u nás na Kladně, to znamená středoevropský letní čas. V Egyptě tam mají tuším čas trochu jiný, my teďka skočíme do Egypta, zajedeme si tam lodí takzvaným monoxylonem. To je loď, kterou si vydlabete z jednoho kusu dřeva. Potřebujete na to tedy pořádnou kládu. Expedice archeologů z Hradce Králové právě do Egypta dojela z Řecka přes Středozemní moře na takovéhle lodičce. Proč to dělali? Je to takový vědecký pokus a jestli si říkáte, hele, to už jsme někde slyšeli, tuhle zprávu, to nám neříkáš nic nového, tak máte pravdu. Protože oni si to nějak oblíbili, ti archeologové z Hradce, tuhletu akci, a tak to jeli už v letech 1995, 1998, 2019 a 2023. A proč to dělají? Tak nejenom, že je to baví, ale zároveň přitom zkoumají, jak se mohla dříve šířit civilizace, jak se prostě lidé mohli nebo nemohli dostávat právě přes moře.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
2: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
1: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabát. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
2: Více na www.dnymesta.cz.

0: vysíláme 3 hodiny odpoledne. Krásnou sobotu.
1: Relax Radio.
0: Časí. Blesky můžou sem tam uhodit zítra, kdy bude pršet, budou přehánky, teploty 22 až 25 stupňů Celsia. S tím, že bude padat nějaká voda z oblohy, počítejte i v pondělí. Chtěl jsem skoro už říct v úvodu pracovního týdne, ale on to úplně úvod nebude, bude to spíš takový prolog, protože v pondělí máme státní svátek, takže se nejde do práce, tedy pokud nepracujete samozřejmě ve svátky. V pondělí jinak ty teploty 21 až 24 stupňů Celsia. I mezi třetí a čtvrtou si budeme hrát. Nabídnu například Lost Frequencích, také Xyndla X a Olgu Lounovou, nebo Kate Ryan. Ela, ano, krásně to zní, Kate Ryan, nádherná zpěvačka z Belgie. Za chvíli tady na Relaxu. Užívejte si hezkou sobotu.
1: Sobota s Martinem Karlíkem.
2: Relax Radio.

0: vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijanský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
6: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více info v restauracích.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Relax Radio.
9: Relax Radio.
8: Nejlepší rádio ve vašem městě.
9: Relax.

0: Události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. července. Tento den roku 1948 se v Anglii narodil kytarista Jeremy Spencer z formace Fleetwood Mac. Tři roky poté ho následoval bubeník Ralph Johnson z kapely Earth, Wind and Fire. Ze světa filmu vyjmenujme italskou herečku Ginu Lollobrigidu, která se narodila tento den v roce 1927. O tři roky jí předběhl český filmový režisér a scénárista Oldřich Lipský. Oslavenci skončíme trochu víc v historii. 4.7. se narodili také v roce 1790 Sir George Everest, britský voják a geodet, jako první změřil výšku nejvyšší hory světa, která po něm byla pojmenována. A přesně v roce 1900 přišel na svět v New Orleansu jazzový trumpetista Louis Armstrong.
1: Hello.
0: Čtvrtý červenec je také bohatý na události. Roku 1776 byla podepsána deklarace americké nezávislosti. Od té doby je v Americe tento den vždy státním svátkem. V roce 1802 otevírali oficiálně vojenskou akademii West Point. Dalších 34 let trvalo, než vznikl stát Wisconsin. Psal se rok 1876, když se v San Francisku poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. 8 let na to byla v Paříži odhalena veřejnosti socha svobody, kterou Francie darovala Spojeným státům.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: největší hity pro tento týden. Třetí místo.
1: Robin Schulz, Bad Times.

0: Madonna, I Feel So Free.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Hezké odpoledne, odbíjí nám 16. hodina, ta sobotní.
1: Relax Radio.
0: Momentálně máme na obloze zataženo a teploty jsou nejčastěji kolem 23 stupňů. To zítřejší počasí ale slibuje, že bude převážně oblačno až zataženo. Na většině území nám zaprší a občas i pozor, zabouří. Nejvyšší teploty budou zítra v maximech do 25 stupňů. S vámi je už na relaxu Patrik Pašek a až do 7. hodiny večerní vám budu dělat nejen společnost, ale budu vám samozřejmě i hrát. A to třeba Katy Perry s hitem Smile. Za chvilku ale zamíříme i za fotbalem. Tak hezké odpoledne.
1: Relax Radio. Víkendový relax. Relax Radio.

0: Čtvrt na pět, vy jste na relaxu a společně teď jdeme na trávníky.
1: Relax Radio. Relax Radio. Fotbalový šampionát.
0: Na fotbalovém mistrovství světa dnes navíc startuje osmifinále. Večer od 7 hodin se proti sobě postaví Kanada a Maroko. Ve 23 hodin pak přijde na řadu souboj Paraguaje s Francií. Francouzi navíc patří mezi hlavní adepty na titul, jenže Paraguaj už v playoff vyřadila Německo a rozhodně nebude snadným soupeřem. A když už jsme celkově u fotbalu, já jsem před několika málo okamžiky objevil jednu kuriozitu. Představte si, že nejvíc gólů v profesionálním soutěži v zápase padlo v roce 2002 v Madagaskaru. Tehdy tým AS Adema porazil svého ligového soupeře neuvěřitelným výsledkem, teď se připravte, 149-0. Jenže pozor, všech 149 branek si poražený tým vstřelil sám. Šlo o protest proti rozhodčímu po sporném verdiktu v předchozím utkání. Dodnes jde o rekord, který je uznaný v Guinnessově knize rekordů a myslím si, že těžko ho někdo překoná. No, ani v tom dnešním osmifinále to pravděpodobně nepadne, i když uvidíme.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
3: Tři dny, jedna stage a spousta zážitků.
2: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Letiště a Dny města Kladna.
3: Více na www.dnymesta.cz.

Taky takto pohodově vám umí hrát relax. V půl páté máme sobotu, 4. červenec, my si za chviličku podíváme na české silnice a taky dálnice, ale ještě předtím stihneme Eda Sheerana. Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Ano, sliboval jsem, že se podíváme nejen na dálnice. Slib plním právě teď. Dejte si pozor, v obou směrech zpomalíte kvůli omezení na dálnici D8, a to mezi exity 18 a 35. Navíc ve směru na Prahu odklízí následky nehody kamionu za sjezdem na Roudnici, takže tady budete i chvilku popojíždět. Hodně plná je taky silnice číslo 16, to znamená trasa z Mělníka k dálnici D8. Pomalu to jede od odbočky na Vraňany. A kratší kolonu čekejte i na příjezdu do Prahy po D7 na úrovni letiště. Tady je to kvůli omezení, ale je to jenom na chvilku. Jestli víte o něčem dalším, tak si nám nezapomeňte ozvat.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Panic at the Disco, i takto vám hraje relax. Nějakých 12 minut nám chybí do 17. hodiny, té sobotní. Vy jste právě při sobotním odpoledni na relaxu, ale dnes to sobotní odpoledne neznamená, že je skoro polovina víkendu, fuč. Tentokrát jedeme prodlouženou jízdu i v pondělí. A proto mě napadlo se vás zeptat, jak vy vlastně naložíte s volným dnem navíc. Co budete v pondělí dělat? Grilovačka, výlet, gauč nebo třeba seriály? Budete aktivní nebo budete jenom aktivně odpočívat? Tak právě na toto všechno mi můžete odpovídat a možná i inspirovat od ostatní buď SMS-kou nebo třeba WhatsAppem na naše tradiční číslo 606 736 736. Tak buďte kreativní a překvapte nejenom mě, ale i ostatní posluchači relaxu. Za chvilku další muzika Maroon 5 a docela stihneme taky Shakiru. Buďte s námi!

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Filtr Pro. Regionální a certifikovaná firma pro montáž a servis klimatizací prémiových značek Samsung, Toshiba, LG, Midea a Hisense. Profesionální zaměření, návrh řešení na klíč, konzultace u zákazníka, nezávazná cenová nabídka. To vše je zdarma. Zajišťujeme nejen rychlé termíny montáže s dopravou zdarma, ale profesionální a čistou práci. Filtrpro.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Hezké pozdní odpoledne, máme minutu po 17. hodině.
1: Relax Radio.
0: To zítřejší nám slibuje, že bude převážně oblačno až zataženo, na většině území nám zaprší a občas i zabouří. Teploty příjemné mezi 20 až 25. S vámi je stále Patrik a v této hodině budeme mimo jiné řešit, jak naložíte s volným dnem a mrkneme taky na jednu soutěž, kterou máme na našem Instagramu. Tak rozhodně nechoďte daleko od vašich přijímačů. A to taky kvůli muzice, o kterou rozhodně nepřijdete. Opět a Radeček, jejich romantický smyčce si dáme už za chvilku. Tady u nás na Relaxu. Tak příjemný poslech a hezké pořád ještě odpoledne.

0: 17 hodin 12 minut, vy jste na Relaxu. Když se před lety bratři Polákové ze Šumperka rozhodli, že udělají kapelu Opět a Radeček, tak musím říct, že to byl opravdu dobrý nápad. A tohle je jeden z jejich novějších počinů, Romantický smyčce, jsme si dali právě teď. Ale co si budeme dávat celý dnešní podvečer je téma, protože nás čeká prodloužený víkend, máme o 24 hodin delší volno. A já se vás tady u nás na Relaxu ptám, jak s ním naložíte? Budete v pondělí třeba výletovat, grilovat, gaučovat nebo koukat na seriály? Budete zkrátka aktivní nebo aktivně odpočívat? Na náš WhatsApp s číslem 606-736-736 mi před malou chvíli napsala Monika z Kladna, která píše: ahoj relaxáci, my budeme v pondělí rozhodně gaučovat. A ne, že nebudeme rozhodně gaučovat, naopak bereme kola a děti a jedeme směr Křivoklát. Vzhledem k tomu, že je volno, tak doufám, že v Podhradí ulovíme nějaké dobré jídlo. Petr ze Slaného, zdravím do studia, u mě je plán naprosto jasný, aktivní odpočinek u grilu, v pondělí se u nás na zahradě schází celá rodina, takže maso už teď marinujeme a pivo se začíná chladit. V pondělí bude bez práce, tak si ho hodlám užít s nohama nahoře. Jak to vidíte vy, my stále můžete psát číslo 606-736-736, přijímám jak SMSky, tak taky WhatsAppky. Zpátky ale k muzice, Venga Boys už za okamžik.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going...

Zůstáváte s Relaxem, nám dohrává Tommy Cash, Espresso Macchiato, píseň, která také zazněla na Eurovizi a zbořila celé publikum. Je taky dobrý u toho videoklip, nedá se přesně popsat, co v něm je, to se prostě musí vidět, prožít a zažít. Je to trošku bizarní, ale zároveň je to skvělý. Když jsme zároveň u té muziky, my vás na muziku, na koncert kapely Činasky dokážeme dostat naprosto gratis. Jestli chcete dvě vstupenky, tak není nic jednoduššího, než jít na instagramový profil Rádia Relax a do pátku 10.7. odpovědět na soutěžní otázku, která je víc než jednoduchá. Ptáme se, jak se jmenuje frontman populární kapely Činasky. Odevřete si Instagram, najděte si tam Radio Relax, odpovězte a když budete mít štěstí, tak dvě vstupenky na koncert, který se uskuteční právě také 10.7. v letním kině ve Slaném, může být váš. Teď už ale na Relaxu další muzika, No Name a za chvilku třeba taky Coldplay.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Martin Garrix, společně s ním taky Jax. Takto vám hraje Relax, 17 hodin 37 minut právě teď, pokud to náhodou potřebujete při sobotním podvečeru vědět. My pokračujeme v hudebním ženském triu. Nejdřív si dáme něco staršího, pak si dáme něco mladšího a pak něco blondiatýho. Kaskáda, Eva Farná a Eva Max už za okamžik tady u nás na Relaxu. Buďte s námi.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

606-736-736. To je číslo, kam jim posíláte buď SMSky nebo WhatsAppky s odpovědí na to, jak naložíte s volným dnem navíc. Já právě tady projíždím vaše zprávy. Třeba Jarka z Rakovníka píše, že tato tentokrát pojme vyloženě sobecky. Pondělí posílá manžela s dětmi k babičce a bude jenom ležet, číst si a koukat, jak ona sama píše, na rysty v televizi. Takže za mě jednoznačně gauč a pohoda, už teď se nemůže dočkat. Zprávu poslal taky Marek, my s partou využijeme, nebo my a parta využijeme pondělí na rysty kolem domu. Chystáme velkou brigádu, budeme stavět novou pergolu a večer to spláchneme něčím dobrým. Vy to máte, jak mi stále můžete napsat na 606-736-736. Vystihneme ještě do celé další muziku, třeba Alvaro Soler anebo Carly Rae Jepsen. Buďte s námi!

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Jsme mladí
2: a neklidní.
1: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
3: Piráti, jdeme! Ahoj!
2: Kdo si hraje nezlobí, ne?
1: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
1: Každou neděli dopoledne na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: Odpoledne se nám překlápí do večera, je minuta po šesté.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A to nedělní slibuje, že bude zataženo, oblačno, přijdou dešťové kapky, místy také zabouří, ale potit se zas tak moc nebudeme, ty zítřejší teploty budou mezi 20 až 25. Na relaxu je a ještě hodinu bude s vámi Patrik Pašek a dál budeme řešit, jak naložíte s volným dnem navíc. No a samozřejmě nepřijdete ani o muziku. Dáme si jeden starší kousek, Eurythmics, Sweet Dreams už za chvilku, ale dorazí třeba taky DJ Antoine nebo Timmy White.

0: 10 minut po 6 nám dohrávají Eurythmics Sweet Dreams. Hit, který pamatuje, když mrtvý moře bylo ještě marot, ale pořád je to dobrý. Tato píseň nesmí chybět na žádné oslavě, na žádné party, zkrátka, no, nezažil jsem pořádnou party, kdyby tohle to nezahrálo. Nicméně důvod k oslavě a možná i k pořádné party má také hlavní město, protože dva zdejší koktejlové bary se nově dostaly mezi 50 nejlepších v celém světě. V prestižním žebříčku uspěl podnik Alma, který obsadil 25. místo, a taky bar Forbina, která skončila na 38. příčce. O pořadí rozhodovali víc než 300 odborníků, neříkám pianů nebo něčeho takového, z celé Evropy, a hodnotili nejen kvalitu koktejlů, ale také atmosféru, servis a celkový zážitek hostů. Je to navíc vůbec poprvé, kdy se oba pražské podniky dostaly do evropské barové elity, což navíc potvrzuje, že Praha už dávno není jenom městem piva, ale také špičkových koktejlů.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Jakých 7 minutek nám chybí do 6:30, sobota, 4. červenec a já se vás ptám, jak naložíte s volným dnem navíc? 606 736 736 je číslo, kam mi posíláte buď SMSky nebo zprávy na WhatsApp. Veronika z Kralup nad Vltavou napsala: ahoj, my v pondělí vyrážíme na inline brusle podél Vltavy, musíme trochu spálit ty víkendové koláče od maminky. Pak plánujeme jen lehký oběd a odpoledne jednoznačně zasloužený relax na terase. Užívejte volno. Vy mi taky můžete psát, jak to u vás bude v pondělí vypadat. Třeba budete i inspirací pro další posluchače relaxu. Inspirací vám může být taky další muzika, kterou stihneme ještě do 19. hodiny. Vybírám třeba One Republic, Vesnu společně s Kateřinou Marií Tichou a dorazí taky Pink.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: podle hasičů i magistrátu hlavního města může jít o běžný jev způsobený počasím, taky nízkým tlakem a zápachem z kanalizace. Nicméně, někteří lidé ale spekulují o tom, že by zápach mohl pocházet i z průmyslového areálu z Kralup nad Vltavou. To se ale zatím nepotvrdilo. Jak to dopadne? Uvidíme. Ale co? Nejenom uvidíme, ale uslyšíme další muzika. Slíbit můžu Pink, Davida Guettu nebo taky Bloodhound Gang. Buďte s námi. Relax.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax.

0: Opět Radeček tady u nás na relaxu, my bez zbytečných slov pokračujeme, docela je stihneme Tokyo Hotel, nebo třeba Johna Newmana, anebo Bloodhound Gang právě teď.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Dny města Kladna.
1: 3 dny, 1 stage a spousta zážitků.
0: Ve dnech 11. až 13. září se mimo jiné poprvé představí unikátní trojkombinace kapel Vanastovy věci, Lucie a Kabál. 11. až 13. září městský areál Sletiště a Dny města Kladna.
1: Více na www.dnyměsta.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Jsme všude s vámi a máme tady 7. hodinu večerní, sobota, 4. červenec je stále v plném proudu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Neděle bude převážně zatažená až oblačná, na většině území nám zaprší a k večeru taky zabouří, teploty ale zůstanou příjemné mezi 20 a 25. My rozjíždíme další hodinu v čase mezi 19. a 20. hodinou. Vám budu opět posílat a servírovat ten nejlepší hudební výběr. Co si ale dáme?
2: Koukám na tebe, Kláro, už několik.
0: Jednu Klárku si dáme od Činasky. Bude toho ale víc, třeba Justin Timberlake, Robbie Williams nebo Kylie Minogue. Tak ať si vám hezky poslouchá. Příjemný zbytek soboty a hezký večer.
3: Nejlepší rádio

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

a sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit? Tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Jdeme na to, máme tu další vydání Relaxády, tedy oficiální hitparády Rádia Relax, má pořadové číslo 1567. Já si vždycky říkám, proč to říkám, ale mě samotného to uklidňuje, že jdeme furt dopředu. Jak se říká, no to je jedno, co se říká, to se dřív říkalo, teď už se to neříká. Ale co vám musím prozradit, 10 písniček v tom základním žebříčku je tady úplně stejně jako kdykoliv jindy, plus k tomu máme 4 novinky, kdyby náhodou, a teď teda koukám, že tenhle ten týden to bude docela dobrý, protože 4 písničky jsou tady 5. týden, to znamená, uděláme jim pápa a na jejich místo automaticky skočí 4 novinky. Takže dneska to nebude vůbec žádný boj, by se dalo říct. No, ale jenom abyste věděli, jak to máme srovnaný, tak začneme tím, že si zrekapitulujeme tu minulé vydání.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Love Rise Jeans a Demi Lovato, minulý týden 3. místo a vypadá to, že ji dneska uslyšíte naposledy. Další muzika, kterou dneska uslyšíte bohužel naposledy, je Robin Schulz, společně s ním zpěvačka Barbs a skladba, která se jmenuje Better Times, minule dvojka. No, nebudu nic říkat. Jednička, Calvin Harris a Jazzy. No a my jdeme dál, protože před námi je, přátelé, co si myslíte? Samozřejmě jdeme od 10. místa. Ale ještě předtím musíme připomenout 2 skladby, které se do toho dnešního žebříčku nedostaly. To znamená od minula Bear a Yesterday, Today, Tomorrow. A samozřejmě ještě jedna od Dainy a Raina. Přijde mi to skoro škoda, jsou to takový hodně sympatický melodie, ale co se dá dělat? Hlasy jste jim neposlali, takže do 10 se prostě a jednoduše nedostali. Za to se tam dostalo 10. a 9. místo, které si teďka budeme jako lehce odprezentovat, co si budeme povídat. Ten začátek je vždycky takový těžší a paradoxně, až jsem se skoro divil, na 10. místě je Eva Farná. Jako, myslím si, že po 3 koncertech a po minulém 8. místě si Evča zasloužila, aby se jako začala šplhat někam vejš, ale možná, že už jste se dostali k tomu, že je všude přefarnováno, jak já říkám s oblibou, protože odevřete internet Eva Farná, pustíte si rádio Eva Farná, podíváte se na sociální sítě Eva Farná, já chápu, zaslouží si to holka. 3x vyprodala staďák, co si budem povídat, není to úplně jednoduchý. Navíc ta muzika je dobrá, dá se poslouchat a ona je showmanka a jak oni říkají, naprosto přirozená showmanka. Neříkej, co má se stát. Je 10. místo, kam spadla z minule z 8. místa. Je tady 2. týden, tak doufám, že to je poslední pád a teď už půjde Evča jenom a jenom nahoru. Minule novinka na 9. místě, Martin Garrix a společně s ním Ed Sheeran, Repeat It, a jestli se nepletu, tak by měli jít směrem nahoru, protože tyhle ty dva, ty mají zaděláno na hodně velký úspěch.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Proč jsem říkal, že tuhle tu dvojku, tedy Martin Garrix a Ed Sheeran, že je čeká podle mě docela velká budoucnost, aspoň v hitparádě. On je hodně podobný Calvinu Harrisovi. Taky je to DJ, taky je to producent. Calvin Harris, mimochodem, když už se o něm bavíme ještě zpětně, i minulá jednička z Relaxády dneska vystupuje na Beats for Love a hudební festival, který je v Ostravě. Je to headliner, takže to bude stát určitě za to. No a Martin Garrix má podobný naturel, co si budeme povídat. Mimochodem, první melodie skládal v programu, který se používal na školní projekty, to z ním měli asi ve škole velkou radost, ale je velkým fanouškem jeho muziky je i několik jezdců Formule 1, kteří ji používají při tréninku. To pro něj musí být velká inspirace. No a teď jdeme dál, protože před námi je vlastně novinka. Michael, což je Michael Foret, kdysi dávno jste ho mohli slyšet Superstar, tuším, že jo, Superstar, ono těch pěveckých soutěží už je strašně moc. Teď má projekt, který se jmenuje Michael a písničku, která se jmenuje Spolu. Tak uvidíme, jak si povede. Je to první novinka v dnešním vydání, takže držím pěsti a určitě hlasujte na www.radio-relax.cz, rozkliknete Relaxádu a tam už tam můžete sázet svoje hlasy. No a hned potom se podíváme na 8. místo, tam je zajímavá trojka, David Guetta, Alok a Stick Figure. Mimochodem Guetta asi není potřeba o něm nic říkat, jako možná jedna zajímavost. Některý svoje skladby dokončuje během brzkých ranních hodin, kdy podle něj je venku největší klid. No a jak to dopadá, to si poslechnete za chvilku.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

aktuálně 8. místo. David Guetta, Alok, což je brazilský DJ, věčná čtyřka na žebříčku světových DJů a stock figur Run Run River. Je tady druhý týden, já si myslím, že ty půjdou hodně, hodně nahoru. Ale my jedeme dál, protože před námi je další novinka. A to je projekt hudební ze Švédska, který se říká Jubel, je to duo. A jinak ve švédštině to prý znamená jako oslavova, takže možná, že už slaví dopředu. Každopádně zpívají anglicky, ale většina jejich produkčního týmu pochází ze Švédska. Tak to je druhá novinka a hned potom se podíváme, jestli se nepletu, na 7. místo, kde je zase novinka z minula. Tam je zpěvačka Loreen a skladba Set Me Free. Mimochodem jako takovou zajímavost vám můžu říct, že před koncertama ona pravidelně medituje a několik minut, to je docela paradox na to, že to je zpěvačka, tráví úplně v tichu. Miluje pouštní krajinu a tvrdí, že právě tam nachází největší inspiraci. Nevím, jestli právě k téhleté skladbě Set Me Free, ale za chvíli si ji pustíme.

0: Dovedu si docela živě představit, jak Lorin před vystoupením pár minut třeba medituje, pak přestože má ráda ticho, tam přijde na pódium a vypálí takovouhle pecku. Set Me Free, a mimochodem mrknu na to, minule novinka, dneska 7. místo čeká na vaše hlasy, www.radio-relax.cz, záleží jenom na vás, ale já bych je dal a vypadá to, že jako bude hodně rychle postupovat směrem nahoru. Teď už ale pojďme na 6 a na 5. Na 6. Alex Warren a Passenger. Alex Warren je takový zvláštní tím, že on si spoustu písní napsal doma úplně bez profesionálního studia, jen tak jakože amatérsky. A i se svými fanoušky komunikuje velmi otevřeně a často jim pouští, jestli se jim to líbí nebo ne, to znamená ty nový písničky ještě před vydáním. No tak to je Alex Warren, uvidíme, jak se mu povede. Passenger minule 10., dneska 6., to znamená veleskok. A na 5. místě z 9. Hilary Duff, ta patří mezi vášnivé čtenářky a velmi často doporučuje knížky svým fanouškům. Nevím, jestli při koncertech, ale asi jo. A taky tvrdí, že si nejvíc odpočine při prachobyčejném domácím vaření. Jako bych to viděl. Hilary Duff v jedné ruce jedno dítě, no ona má děti samozřejmě, vaří polivku a u toho dělá muziku, to je úplně úžasný obrázek. No, jdeme dál.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio.
2: 6. místo.

0: Hilary Duff, What Dreams Are Made Of Mine, mimochodem jeden z velkých skoků z minulého vydání, protože minule byla Hilary devátá, dneska je pátá, jestli to takhle půjde dál, je tady třetí týden, tak ona to do té první trojky dotáhne. Mimochodem, už se k té první trojce pomalu, ale jistě blížíme, protože před námi je, jestli se nepletu, třetí novinka a hned potom se podíváme podstupně vítězů, to znamená na čtvrté místo. A třetí novinka, tak pod to je podepsaný Felixian, což je jeden z mála DJů, který má klasické hudební vzdělání a myslím si, že to ovlivňuje jeho muziku do dneška. On tvrdí, že nejradši skládá na místech u moře. To já teda taky bych se skládal. On asi skládá muziku, já bych skládal sám sebe. A tvrdí, že zvuk vlnů jak si pomáhá hledat nové nápady. No tak každý mu pomáhá něco jiného. Jinak má rád soulovou a jazzovou hudbu, tak jako doufejme, že někdy udělá písničku v tomhle duchu, protože Siren, kterou udělal dohromady s chlápkem, který se jmenuje Omar Rodberg, tak to vyloženě jazzový není. No a pak už se podíváme dál, to znamená na čtvrté místo, Henry Moody a skladba Miss You, mrknu na to. To je jedna z prvních skladeb, nebo ne jedna. Je to vlastně první skladba, kterou dneska slyšíte naposledy, takže ani nemá cenu se o ní nějak jako moc jako šířit dál. Asi si ji spíš pustíme. Jako možná taková zajímavost, že Henry Moody, když se ho jednou ptali v nějakém rozhovoru, tak přiznal, že některé texty napsal pozdě v noci během období nespavosti. Takže pokud máte problémy se spaním, můžete zkusit dělat muziku. Třeba se dostanete stejně jako Henry Moody na čtvrté místo, kde vlastně budete končit.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

Aktuálně čtvrté místo Relaxády s pořadovým číslem 1567, to je Henry Moody a skladba Miss You. Dneska naposledy, je tady 5 týdnů, co si budeme povídat, dostala se nejvejš na 4. místo. Nedá se nic dělat, víš, už to prostě nepůjde, protože tam je, a za chvilku vám to prozradím, ještě předtím vám ale řeknu, jaká je 4. novinka. Tam je sympatiák Rail Dalton, skladba s názvem Go That High. Mimochodem, tenhle ten chlápek má takový, jako, jak to říct, takový chraplavější hlas, možná právě proto bude velmi oblíbený u žen, jak se říká, a hodně cestuje po Evropě a je pravidelným hostem rádiových hitparád. U nás teda ještě nebyl, ale kdo ví, jestli mu dáte hlas a dostane se do té 10, tak třeba k nám přijede, já nevím. Na 3. místě, posuneme se trošku vejš, na 3. místě už nás čeká Robin Schulz společně s Barbs. Mimochodem na tohletoho chlápka, kterýho tady taky slyšíte dneska naposledy, bych vám možná prozradil, on tu muziku hodně baští, na cesty si dokonce vozí přenosný studio, aby mohl dokončovat skladby prakticky odkudkoliv. Tak teď si je dáme. Ray Dalton, 4. novinka a Robin Schulz, aktuálně 3. místo.

0: Robin Schulz, společně s ním zpěvačka Barbs a skladba, která, nechci se opakovat, ale je tady dneska prostě naposledy, Better Times, co si budeme povídat, třetí místo, když minule byli druhý, no tak jako je to furt na bedně, takže dobrý konec. Ale my jdeme na dvojku, tam pozor, je aktuálně Demi Lovato, taky už dneska končí, co se dá dělat. Mimochodem, tahle ta dáma umí kromě zpěvu hrát i na několik hudebních nástrojů a má hlasový rozsah přes 4 oktávy. To znamená, že je asi hodně dobrá. Jo? Samozřejmě ráda experimentuje s muzikou a hlavně dej to. To je to nejdůležitější. Takže nebudeme zdržovat. Jdeme na druhé místo. Dneska naposledy Love Rise Jeans a Demi Lovato na Relaxu.
1: Relaxádio. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Tak tohle, přátelé, bylo druhé místo Relaxády s pořadovým číslem 1567. Demi Lovato, Love Rise Jeans. Mimochodem, hlasovat můžete a doufám, že budete, abyste trošku jako udělali to nové pořadí na www.radio-relax.cz. A nové říkám proto, protože je takové nepsané pravidlo, že skladby jsou tady 5 týdnů a pak mizí, ať už se umístí kdekoliv. To znamená 5krát a dost. To máme takový jakože hitparádový pravidlo. No a já už jsem to teda říkal na začátku, tak dneska první 4 místa jsou tady všechny 5. kolem. To znamená, první 4 místa se uvolní a tím pádem logickou úvahou se dostaneme k tomu, že se na jejich místa, nebo ne na jejich místa, ale prostě do té základní desítky posunou 4 novinky. To se stává maximálně jednou za 10 let a stalo se to právě dnes, takže si myslím, že novinky se dostanou do toho hlavního pořadí naprosto bezpracně, takže je uslyšíte určitě v pohodě úplně příště. Co nám zbývá? Tak samozřejmě zbývá nám za chvilinku první místo, možná tušíte, kdo tam bude, ale ještě předtím musíme rekapitulovat, protože to je to nejdůležitější, abyste věděli, z čeho vybírat a pro koho hlasovat na www.radio-relax.cz.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

je první ze čtyř novinek, který můžete dát svůj hlas, který můžete vlastně umístit na www.radio.relax.cz. Já vím, že se opakuju, ale ono, jak se to říká, stokrát nic umořilo i vola? Ne, opakování matka moudrosti, to zní líp. Další novinka, Jubal Ocean House. Mám tuhletu sympatickou švédskou dvojku fakt docela rád. Ocean House, doufám, že půjde, no doufám, ona vlastně půjde, co by nešla, do základního pořadí, do toho desetimístného. Otázkou ovšem je, na jaké místo. To už záleží na vás. Třetí novinka dnes, Felix Jan a Omar Rudberg a skladba s názvem Siren. No, já jsem chtěl říct, to je vlastně dneska, oni nemají vůbec žádný, jako oni nemusí bojovat, oni se prostě do té desítky dostanou. Tak jak říkám, prostě závisí jenom, kam se vyhoupnou v tom prvním kole. A čtvrtá novinka, Ray Dalton.

0: Tak novinky máme za sebou, teď si projedeme celý to desítkový pořadí, ať víte, kamže se narvou.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Hudební svět má teď jedno jediné jméno a to zní Eva Farná. Třikrát vyprodaný koncert, proč ne? Mimochodem jsem chtěl jako zmínit, že David Guetta taky teďka v Paříži vyprodal třikrát za sebou stadion, jako jo. Ale tak to je jedno, prostě 10. místo, Eva Farná, doufám, že půjde vejš. Martin Garrix a Ed Sheeran, skladba s názvem Repeat It, je na 9. místě. Kousek nad ní je trojka David Guetta a Loka Stick Figure. Právě první jmenovaný má za sebou taky ten mega úspěch, kdy vyprodal třikrát stadion, myslím, že v Paříži dokonce, a na tom posledním koncertě pustil i nějakou slzičku pro své fanoušky, jenom muselo to být úžasný. No, takže spolu s ním Alok a my jedeme dál na 7. místo. Tam je zpěvačka, která už vlastně dvakrát vyhrála Eurovision Song, Loreen, a skladba, která se jmenuje Set Me Free, je tady první týden, tak uvidíme, kam až se dostane. Na 6. Alex Warren, posun z 10. To je taková ta skladba, já si představuji, že sedíte na lavice, houpete se zleva doprava, do toho tleskáme a zpíváme do toho Alex Warren. Passenger, druhý týden, uvidíme, minule 10. místo, dneska 6. Na 5. Hilary Duff. Tam je taky hodně velký fofr, minule 9., dneska 5. a je tu 3. týden, jestli to takhle bude pokračovat, tak příště už bude v té první trojce. Uvidíte, vzpomeneme si na to. Teď už jsme těsně podstupní vítězů, nebo těsně ne, ale podstupně máme na 5. na 4. místě Henry Moody, Miss You, mimochodem první skladba, která dneska vypadává, tak jenom si ji tak jako připomínáme. Na 3. taky deskola ven Robin Schulz a Barbs a Better Times. Musím teda uznat, že Robin Schulz z Barbs mě vždycky dostal do takového toho frenetického pohybu zleva doprava, dopředu, dozadu, prostě taky si trošku jako u nich zatančím. Sice jenom sedě, ale stojí to za to. Na 2. Demi Lovato. Nevím, jestli je to slyšet ven z rádia, ale já, protože mám na sobě sluchátka, tak to vnímám trošičku intenzivnějíc, má tam nabušený ty beaty a ta muzika se mi fakt jako líbí. Love Fries Jeans, taky dneska naposled, takže příště maximálně z rádia Relax, anebo si ji pustím doma sám. Pomalu, ale jistě se dostáváme k tomu, kdo je na prvním místě. Vy asi tušíte, že dneska naposledy je tam Madonna, I Feel So Free. Mimochodem, když jsem tak jako pátral po minulosti Madony, abych na ní, nechci říct, že vyšťoural nějakou špínu, to ne, ale nějaký prostě informace, které ne všude jsou, tak jsem zjistil, že tahle ta dáma, kam až se dostala, teda pozor, jako jo, pracovala mimo jiné i jako šatnářka, i jako servírka, ale tam prý to moc nešlo, takže ji brzo vyrazili. Má vlastní produkční společnost, to ale až teďka, když už zpívá. A pozor, jako je velmi známá taky tím, že během světových turné dodržuje velmi náročný každodenní tréninkový režim. Ona je známá ještě úplně jinýma věcma, ale ty tady nebudeme rozebírat. Rovnou si pustíme první místo, to znamená Madonu, I Feel So Free, a uděláme pápa, protože dneska je tady taky naposled.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 5. července. Tento den roku 1973 se narodil Bengt Fredrik Lagerborg, to je bubeník švédské kapely Cardigans. O 6 let mladší je potom Shane Fillon, jeden z Westlife, přišel na svět v roce 1979. Od nás vyjmenujme alespoň choreografa Richarda Hesse, ten se narodil roku 1963. Po 6 letech Rolling Stones odehráli zadarmo koncert ve známém londýnském Hyde Parku. Psal se rok 1964, když v Americe zaznamenali poprvé tornádo, viděli ho v Massachusetts. Roku 1841 si cestovatel Thomas Cook otevřel svoji cestovní kancelář. V roce 1935 začalo na Havaji vysílat první rádio. 5. červencový den roku 1970 pohřbilo letadlo DC-8 společnosti Air Canada ve svých troskách 7 mil od Toronta 109 lidí a 8 let na to havaroval pro změnu v sovětském Kazachstánu Soyuz 30.
2: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.